Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Rádio Haná. Přejeme.

0: počasí. Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si bužujeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: dobrý. Rádio Hana.
1: Yes. Papi, come on. Martinez.

Pokaváť chcete vejet na kole a zrovna nestojíte o propocený tričko, veraste s nama po cyklostezce Romža z Konice do Prostějova. Název pobrala od říčka Romže, která pramení vec bylo a za Prostějovem se stíká z Hloučelo. Cyklostezka dlouhá, bratro, 30 kilásku, jo kopíroji a ešle si chcete jenom tak lážo plážo šlapat, jak na rotopédo. Nechte se vevíc do Konice, tam hopnite do sedla a zbytek až nechte na fyzice. Většinou po asfaltce pofrčíte kolem čertové hrebníku pod Čoninem, přes vyhlášené letovisko Stražesko vás to zavede na Bělák a odsáď hanáckýma rovinkama až do Prostějova. Ti nadupanější to můžou vzít mírným stoupáním a obráceně, každé podle gusta. Každopádně výlet kolem Romže nebylo dobrý venechat.

0: Pro nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím děti ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit, něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.

0: Rádio Haná. Číslo jedna v Olomouckém kraji.
1: Tak co tu vlastně děláš?
2: Přived mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.
3: Ty

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, čeku, prosím, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzdal žádný.

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Měl som z toho radost, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: Na co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty gremy.
0: Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, prožíváte šťastné období nejen s rodinou. Bícip, klasika, na únavu je nejlepší vydatný spánek. Blíženci, potřebujete upustit páru, můžete se pustit do nějakého svižného úklidu. Raci, jste vyloženě naladění na nějaké radovánky. Lvi, kamkoliv přijdete, hned zazáříte. Pany, říkejte věci bez obalu, ale laskavě a empaticky. Váhy, s úsměvem, o tomto víkendu vyrazte třeba na drink. Štíři, přemýšlíte, co vám udělat.

0: A dobře, zkuste třeba horkou koupel. Střelci, je čas načerpat energii a zlepšit si náladu. Kozorozi, chaotické situace dostanete rychle pod kontrolu. Vodnáři, týden byl celkem rušný, tak se vám chce jenom lenošit. A co my ryby? Během volna se prý můžeme rozmazlovat, jak je libo.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Tady je Rádio Hana.

0: parky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
1: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radio.

0: počasí.
1: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si užijeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?

0: Víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
1: Radio Hana.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Tentokrát si odskočíme mrknout na takzvaný hranický viadukt. Přes stavbě severní dráhe císaře Ferdinanda, Vídeň, Krakov, bylo potřeba před hranicama na Moravě překlenout údolí Veličké. K téma od roku 1846 sloužil 448,5 metra dlouhé cihelné most. Přes dvojkolejňování štreke v roku 1873 ale museli souběžně s původním dostavit další most, tentokrát kamenné. Ani to nevydrželo na dlouho. V roku 1910 se pustila do stavby tentokrát dvojkolejného betónového mosta. To ale provázela hromada peripetií a dostavěný byl až v roku 1939. Při stavbě koridora na přelomu milénia se uvažovalo o zbourání nejstaršího strojce mostu. Nakonec tam ale zvostal a hranický viadukte jsou dneska kulturní památkou. To už to nezapomeňte omrknout.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná. Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
9: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úlog, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Opak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
1: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
0: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Kroměříž aktuálně.
0: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos se zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz. Sport. První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Bčkem a Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
3: Rádio Hana. S námi máte přehled
4: i o víkendu.
3: Počasí.
5: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si bužujeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
3: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: naspíváte velký hit a ve 14 jste celosvětovou hvězdou. Ano, psal se rok 87 a Vanessa Paradis v té době bylo 14 let celosvětová hvězda. Díky hitovce Žole Taxi vlastně přes noc a 11 týdnů na prvním místě francouzské hitparády. Máme horoskopy, máme Mňágu a Žďorp a bude taky víkendová Labuš. Dobré ráno, 7 hodin 13 minut.
1: Hvězdy ví, Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, prožíváte šťastné období nejen s rodinou. Býci, klasika, na únavu je nejlepší vydatný spánek. Blíženci, potřebujete upustit páru, můžete se pustit do nějakého svěžného úklidu. Raci, jste vyloženě naladění na nějaké radovánky. Lvi, kamkoliv přijdete, hned zazáří.

0: se jmenuje Plány na víkend. Co budeme dělat, jak se máme, co děláme. Počasí po ranních mlhách bude převážně polojasné. Teploty dneska 20 až 23 stupňů Celsia. No a pokud máte v plánu spálit nějaké kalorie pro dobrou věc, na Svatém kopečku startuje běh pro hospic, potkáte kolegu Toma. No a jestli spíš máte chuť na nějaký poctivý nářez, korunní pevnůstka v Olomouci hostí parádní festiáka Rock in Olomouc, Trautenberg Dimitri, horký žeslíže už ladí nástroje. Ve Slavoníně zase slaví úctyhodných 885 let, u toho nechcete chybět, zvlášť když se otevírá čokoládovna Čokobonte. No a pokud milujete dobré jídlo, tak přijďte za námi a za naším kvítkem do Buhoňovic na vyhlášený Guláš Fest. Máme toho hodně, i vaše tipy sbíráme na našem rádiovém Facebooku. Napište, moc rádi to odvysíláme. George Michael, Karel Gott, Charlotte anebo Top Loader. Parádní playlist sobotního rána na Hané.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu

0: akcí Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: jam, jam, jam. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tady je Rádio Hana.

mi se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz
1: Rádio Hana.
0: Životní styl.
2: Máte pocit, že občas potřebujete trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno. Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za ne

0: Polčák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pivovar Jadrníček Náměšťná Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.
4: Mes

0: Právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Kapela No Name nás dovedla k 8 hodině, posloucháte Rádio Haná, víkend trávíme společně, ať už jste na Olomoucku, Rýmařovsku nebo Vyškovsku, dobré ráno, hezký poslech.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Klasika od Kylie Minogue. Martin Garrix a Bono Vox, No Sleep. A nebudou chybět taky Mandraže. Janča Jilková měla narozeniny, Simča Jurčíková už chystá guláš festu v Bohuňovicích. Napište, jak se máte, co děláte, rádi to odvysíláme. Na náš Facebook se můžete připojit třeba teď. Máme zprávy dřív než ostatní, 7.57.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 10% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to šestý nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
1: Sport. Kateřina Siniaková slaví už svůj 12. Grand Slamový titul ve čtyřhře. Na US Open spolu s Taylor Townsendovou ovládli dramatické finále proti americké dvojici Montgomeryová, Krugerová. I když první set prohráli 7-5, v dalším soupeřkám nadělili čistého kanára a rozhodující sadu ovládli 6-2. Česko-americké duo tak po Wimbledonu, Australian Open a Roland Garros zkompletovalo společný kariérní Grand Slam. To je z naší zpravodajské redakce pro tuto chvíli vše. Teď už vás čeká čistá jízda, hit za hitem, ke kterým vám včas přimícháme jen ty nejčerstvější zprávy z cest a aktuální předpověď počasí. Mějte pohodový víkend.
2: Počasí.
0: Sobotní počasí odstartovalo v pohodě, i když místy byly mlhy a docela studeno. Dneska taky zapomeňte na historický rekord 30 stupňů z roku 2016. Čeká nás parádních 20 stupňů Celsia, polojasno, v noci to může klesnout opět na osmičku. Taky neděle bude na pohodu, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, polojasno, potom přijde dešť.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Dneska to na silnicích pořádně žije, obzvlášť kvůli slovácké rally. Servisní zóny potkáte v Morkovicích, Slížanech, počítejte se silným provozem i policejní hlídkou. Nejhůř jsou na tom úseky u Starých Hutí a v okolí Kostelan i Roštína. Tady jsou silnice kvůli rychlostním zkouškám úplně uzavřené. Policejní hlídky potkáte v Drahlově, v Kroměříži si dejte pozor v ulicích Žižkova, Velehradská a Burkyňova. Tady jsou farmářské trhy. Komplikace hlásí i Kroměřížská ulice ve Vyškově. Pokud jedete po D35 z Olomouce na Mohelnici před exitem Mladeč probíhá oprava silnice. Mezi kilometrem 246 a 241 radši zpomalte. Šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
2: Víkend společně.
1: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr.

16. září a náš rádiový tým vám přeje den plný úspěchů a pohody. Narozeniny slaví kultovní slovenská zpěvačka Marika Gombitová, skvělá česká moderátorka a kamarádka Eva de Castello i charismatický herec Honza Hartl. Nebeskou oslavu by měl hollywoodský sympaťák ze série Rychlé a zběsile, nezapomenutelný Paul Walker, který se narodil v roce 1973. Zajímavostí je, že v roce 1970 v tento den odstartovala sovětská sonda Luna 16, která jako první automaticky dovezla vzorky měsíční půdy přímo na Zemi. No a to nejlepší na závěr, dneska má svátek Marie. Zdravíme každou Majku a Marušku. Je sobota 12. září.

0: Ikonický hlas, legendární kytara Scorpions, You and I v našem sobotním živém vysílání. No a otázka je pořád stejná, jak se máte, co děláte, kam dneska vyrážíte, nebo naopak, co vůbec neděláte, co se změnilo a jak to dneska budete třeba řešit. No a samo sebou pozdravíme i do práce. Napište třeba na náš Facebook, rádi to odvysíláme. Náměště na Hanézi žije krajskými dožinkami v Amfíku. V Prostějově na náměstí startují velkolepé hanácké slavnosti. Pro fanoušky nablízkaných aut Šternberg chce homo historik. Potkáte 300 nádherných veteránů. Letecké nadšence zase stemní nebe nad Čumperkem. Aeroklub slaví 80. Rodiny s dětmi natchne pohádková cesta k zámku ve Velkém Týnci nebo veselé pohádky. Šermíři na hradě Sovinec jsou připraveni. No a pokud hledáte nějaký jiný úlet, čistu odmyslím, zdravíme do Adamova na muzikoterapii. Máme nejlepší tipy, kam vyrazit, jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Lucie, Lady Gaga i Europe. Parádní sobotní playlist, nahané.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

0: Koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
3: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji z mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
0: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: místech střední Moravy už sluníčko vykouklo spoza mraku a ranní mlhy. Španěl do toho zpívá své kolmy, zavolej mi. To vám můžu říct třeba za hodinku, protože tady bude náš jukebox, tak si klidně můžete zavolat o svůj hit na přání. Ale jinak můžete napsat i třeba na naše sociální sítě, na Facebooku už píšete, jak se máte, co děláte a kam dneska vyrážíte. Pozdravíme vás.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Hodinu

0: Máme sobotní zprávy, předpověď počasí i aktuální dopravní informace. Buďte s námi. Neseme to dřív než ostatní v 8.56.
1: Hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernández, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
4: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
2: Sport. Fotbalové Nové Sady mění kurz a na lavičku hlásí velkou posilu. Trápící se tým přebírá nový kormidelník Petr Kobylík, který naposledy šéfoval dorostencům v olomoucké Sigmě. A právě se Sigmou teď Sady rozjíždějí úzkou spolupráci, ze které rovnou přicestovalo i několik nových tváří do kabiny. Nový kouč chce hlavně změnit nastavení v hlavách a vrátit týmu chuť vyhrávat. Víc se dočtete na Olomouckém reportu. Aktuality máme zase a vy si užijte hit za hitem a buďte v klidu. Počasí i situaci na silnicích pro vás na našem rádiu bedlivě hlídáme.
0: Počasí. Máme před sebou další krásnou sobotu, ranní mlhy i ranní zimenka jsou pryč, čeká nás příjemné polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Zapomeňte na historické rekordní mrazy i tropy. Dnešek přináší ideální počasí na fotbal, dožínky i festivaly. Víme, jak bude, sobota i neděle polojasno, teploty od 20 do 25 stupňů, pak přijde déšť. Dobré ráno za volant, D1 ve směru na Ostravu, počítejte s nehodou za exitem Kroměříž východ, kilometr 262, dopravní nehoda. Místo je s opatrností průjezdné, zdržíte se přibližně do 9:30. Tu nohu z plynu sundejte ve Svitavách, policie je na Poličské, měří se ještě v Boskovicích a taky v Klášterci. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Jděte na hřišti u kulturního domu v Bohuňovicích, to totiž bude neuvěřitelně vonět. Probíhá tam 8. ročník Bohuňovického gulášfestu a jak to tam přímo na místě vypadá, to už vám prozradí naše moderátorka Martina Kvítko-Procházková.
1: Hola, hola, Bohuňovický gulášfest volá. Tady Martina Kvítko a my vás živě zdravíme z Bohuňovic, kde se koná už 8. ročník gulášfestu. V Bohuňovicích dneska lákáme nejenom na ty nejlepší guláše, ale taky na hudební vystoupení, parkour a mažoretky. Tak se za námi stavte, anebo poslouchejte dál.
0: Díky, Martino, těšíme se na další zprávy. A my připomínáme, že vařit se začíná už od 10. Ve 2 odpoledne akci oficiálně odstartuje starosta a v 5 zjistíme vítěze o nejlepší guláš. Během dne vystoupí kapely Star Hills, Folklorika Moravičany nebo Viktor Sodoma s parním strojem a pro děti jsou připravené skákací hrady, kolotoč i parkour workshop. Vstupné je dobrovolné a slosovatelné v tombole. Tak vyražte

0: řada superstar, nejde zapomenout na tu naši jednu z prvních, Anetu Langerovou, malá mořská víla v našem sobotním víkendovém vysílání. Počasí na akce bude příjemné, teploty kolem 20 stupňů Celsia a převážně polojasno. Zítra mírné oteplení ještě na 25 stupňů, potom večer deštík 9:27.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme.
0: Akcí máme hodně, no a nás tady ve studiu napadlo to dát dohromady, kde všude potkáte naše moderátory. Tak kolegyně Martina, ta dneska testuje chuťové buňky na Guláš Festu v Bohuňovicích. Kolegyně Lea zase míří do Farmaku, ten se jmenuje nově Czech Gen, ale dneska je tam taky velká sláva. Kolega Lukáš Kobza už naplno slaví úrodu na Dožínkách Olomouckého kraje. No a sportovní nezmar Tomáš zvládne dopolední běh pro hospic a odpoledne navíc ještě hokej v Přerově. No a kolegyně Magda, ta zase ošefuje večer koncert kapely Ztracené ráj na Olomoucké tržnici. Když jsme u Toma, tak ten je teďka na běhu pro hospic na Svatém Kopečku. Ahoj.
2: Pěkné dopoledne, tady je Tom Gottwald z Rádia Hana, ovšem dneska trošku odjinut. Zdravím vás přímo ze Svatého Kopečku u Olomouce, kde to neuvěřitelně žije. Krásná atmosféra. Probíhá tu totiž už pátý ročník benefičního běhu pro hospic na Svatém Kopečku. Atmosféra před bazilikou navštívení Panny Marie je naprosto skvělá. Slunce i lidi tu mají skvělou náladu. A co je na téhle akci nejlepší? Uvolněná atmosféra, obrovské srdce, vůbec se nejde o to vyhrát nebo trhat rekordy. Tratě jsou tu připravené úplně pro každého, od nejmenších dětí na 500 metrů až po zkušenější běžce na 5 kilometrů, a dokonce se tu potkávají i chodci a rodinky z kočárky. Smysl toho všeho je jediný, podpořit hospic na Svatém Kopečku, jeho zaměstnance a péči o lidi na konci jejich životní cesty. Celý výtěžek z této akce jde právě na provoz hospice, takže pokud sedíte doma u rádia a přemýšlíte, co s načatou sobotou, určitě dorazte sem k nám na Svatý Kopeček. A i když zrovna nemáte obuté tenisky, vůbec to nevadí, přijďte fandit, užít si charitativní dopoledne a podpořit dobrou věc. Ze Svatého Kopečku přímo do Rádia Hana, Tom Gottwald.
1: Informujeme a bavíme, to na Hané umíme. www.radiohana.cz.
0: A za momentík Roxette anebo Ed Sheeran na Hané.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Mami, co jsme vyhráli?
8: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz. Skonto nábytek.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Tohle je Rádio Hana.

0: Je to cyklostezka Rom, že propojí Konici, Kostelec na Hané a Prostějov v Hanáčtině ji projeli i naši furtovníci. Tak vás tam pozveme, jinak Týpo, Krištof, Ozzy Osbourne. Pokud ho stihneme ještě do zpráv, tak rádi pustíme. Hezké dopoledne, Rádio Haná, víkend trávíme společně.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Pokaváť chcete vejít na kole a zrovna nestojíte o propocený tričko, veraste s náma po cyklostezce Romža z Konice do Prostějova. Název pobrala od říčka Romže, která pramení vec bylo a za Prostějovem se stíká z Hločilo. Cyklostezka dlouhá, bratro, 30 kilásku, jo, kopíroji a ešle si chcete jenom tak lážo, plážo šlapat, jak na rotopédo. Nechte se vevíc do Konice, tam hopnite do sedla a zbetek až nechte na fyzice. Většinou po asfaltce pofrčíte kolem čertové hrebníku pod Čoninem, přes vyhlášené letovisko Stražesko vás to zavede na Bělák a odsáď hanáckýma rovinkama až do Prostějova. Ti nadupanější to můžou vzít mírným stoupáním a obráceně, každé podle gusta. Každopádně vejlet kolem Romže by nebylo dobrý venechat.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Představ.

0: Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Kong zaspívá Katka Knechtová, PH. Dobrý den a zprávy dřív než ostatní v 9.56.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou další zprávy. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
1: Hlas lidu.
3: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
1: Sport.
2: Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střet světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Raclavě. Dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v sobotu.
1: Počasí.
0: Sobotní počasí, polojasné, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Neděle odstartuje v naprosté pohodě. Teploty 19 až 23, noční minima kolem osmičky. V neděli očekáváme postupné přibývání oblačnosti. Večer na Moravu dorazí srážky.
4: Jsem John, John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Zdržení na D46 za exitem Olšany ve směru na Olomouc, tvoří se menší kolony. Pomalý průjezd hlásíte v Kroměříži, ulice Osvoboditelů, Velehradská a k výstavišti. Je tady podzimní automotoburza, Morkovice Slížany, hustý provoz kvůli slovácké rally. Dopoledne potkáte policii na D1 u Přerova, na D46 u Olšan a v opačném směru pak směr Olomouc i na Lipenské ulici. Klidnou jízdu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
5: Rádio Hana
1: a Jukebox. Nejlepší hudební výběr.

Je po desáté, víkend v plném proudu a vy nám do Juboxu píšete, jak si to všechno užíváte. Simča z Bohuňovic hlásí parádní gulášfest, jestli máte hlad, víte kam vyrazit. V Prostějově se zase podle Jirku rozjeli prostějovské hody, kolotoče a dobroty jsou na odpoledne jasná volba. No a posílám gratulaci taky Andrejce Křesalové, která dneska slaví. U toho nechybí rádio Hana, tak jo, hrajeme právě pro vás, tady je Jubox.

0: To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let, půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: jam, jam, jam. Mami, co jsme vyhráli?
0: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana
10: a Jukebox.

Domů do práce i do auta. V sobotu 12. září Jukebox, narozeninovou zdravici. Posíláme Janče Jilkové ze Zábřeha. Dodatečně slaví i dneska včerejší narozky, dneska ale s rodinkou. A navíc mají doma malého Maroda. Tak posíláme moc energie, úsměvu a přání, ať malé Janince klesne teplota. No a pro lepší náladu posíláme kapelu Krištof. Držte se. Sobotní Jukebox hraje i k narozeninám Janče Jilkové.

0: Rádio Haná a Jukebox. Rádio Haná. Kam vyrazit?
1: Máte už plány na víkend? Olomoucký kraj je nacpaný akcemi až po střechu. V sobotu můžete spálit kalorie na svatém kopečku při běhu pro hospic, nebo to rozjet na korunní pevnostce v Olomouci na festiáku Rock in Olomouc. Slavonín slaví 885 let i s novou čokoládovnou a v Bohuňovicích vás čeká vyhlášený gulášfest. Tradiční dožínky lákají do náměště, hanácké slavnosti do Prostějova a nablízkané veterány uvidíte na Exce Homo Historic ve Šternberku. V Šumperku běží letecký den a na Sovinci šermíři. V neděli pokračujeme. V Přerovském parku Michalov spojíme gastro chutě kraje s finále naší soutěže Radio Talent, kde se na vás těší náš tým i pan hejtman. V Prostějově neděli rozsvítí koncert Anety Langerové a v Důbanech vyběháte kalorie na rodinném závodě 4D Run. Užijte si báječný víkend.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budva

0: až do 15. září. Kaufland.
1: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu?

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvodínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
2: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Tady je Rádio Hana.

studio@radiohana.cz nebo náš Facebook a vypadá to, že Hanácké lesy zažívají nápor. Daniela Strýčková i Kája Hodkovič vyrážejí na hříbky. Karel navíc bere pejsky a večer plánuje dobré pivko s přáteli. Samozřejmě s rádiem Haná jako kulisa, což je dobře. No a pokud radši relaxujete v klidu, tak se můžete inspirovat u naší věrné posluchačky Janči. Ta má za sebou krásnou ranní procházku po okolí. Tak přejeme plné košíky, nalaďte si nejlepší hudební výběr. Pokračuje sobotní jukebox na Hané.

0: Motivní hitovka o posledním tanci, o loučení páru ve španělské kavárně předtím, než se jejich cesty navždy rozejdou. Just One Last Dance a německá zpěvačka Sarah Connor, hitovka z roku 2004, nás přinesla k dalším zprávám. Bude počasí i doprava, taky po 11. pokračuje jukebox. Budou Radečci, Miley Cyrus a taky hity podle vás. Teď sobotní zprávy dřív než ostatní. 10.55, hezké dopoledne.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Přeruské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
1: Sport.
4: Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
1: Počasí.
0: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia, odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, v pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení. Víme, jak se jezdí tady. Další přehled pro řidiče. D35, Lipník nad Bečvou, směr Olomouc, policie hlídkuje na exitu Velký újezd a o kousek dál ještě jednou před exitem Přáslavice. Kromě říš zvýšenou pozornost věnujte ulici Lutopecká ve Velkých Losinách. Hlídka měří na ulici Rudé armády. Morkovice, Slížany, úplná uzavírka, probíhá Slovácká rally, cesta je neprůjezdná. Lipník nad Bečvou, směr Bystřice pod Hostýnem, drobnější komplikace v provozu. Tady je malá kolona. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Hana.
1: A jukebox.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

Děkujeme, že mezi 11. a 12. taky posloucháte Radio Hana. No a právě po 11. možná k přípravě obědu budeme hrát zase další skvělou muziku. Zdravíme taky Páju Tomanovou, která hlásí nadšení a sobotu v práci. Posíláme energii do tvé směny. Dušana Vrátil poslouchá v Budapešti. Odpoledne už letí na Island, tak slušný oddíl. No ať už jste v práci na letišti, na cestách, ať vám to všechno rychle uteče. Tady je Jukebox a díky, že jste s námi v sobotu.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17.

0: výstaviště Podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
3: Rádio Haná
4: a Jukebox.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na

Posloucháte Rádio Hana, doufám, že v pohodě a s úsměvem. Moc nás těší vaše zprávy, třeba i na našich sociálních sítích. Jindra Janouch nám napsal krátce a jasně, Rádio Hana, jednoduše super, poslouchám. Miloška Zapletalová hlásí, že se k nám po 14 dnech konečně vrací. Už měla pořádný absťák, tak jsme moc rádi, že jste zpátky na naší vlně. Uvařte si oběd, kávu, hoďte nohy nahoru, užívejte si víkend s naším rádiem. Tady je Jukebox Rádio Hana.

0: jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana.
0: Životní styl.
2: Sleva 90%. Poslední kus doručíme zítra. Na internetu na nás blikají obří slevy a údajně bezkonkurenční ceny, jenomže dobře víme, že není všechno zlato, co se třpítí, a potvrzují to i oslovení odborníci. Neplatí to všude samozřejmě, ale výhodnou cenu může v košíku některých e-shopů zvednout třeba povinné balné, na které vás předem nikdo neupozorní a bez kterého není možné zboží odeslat. A když už u zboží je nápis skladem, tak také to u některých e-shopů prý nemusí být pravda. A může to znamenat spíše, ano, někde to na skladě určitě je, ale nevíme kde a nevíme ve kterém. Dodání zboží se potom i kvůli tomu může pořádně protáhnout, což nám občas vůbec nehraje do noty. Proto pro vás v našem rádiu pravidelně třídíme nejenom hudbu, ale také akce, tipy a reklamní nabídky. Vysíláme jenom ty prověřené, za kterými si můžeme stát. Děkujeme, že nám věříte.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.

Hané finišuje sobotní jukebox, blíží se oběd, další zprávy, počasí a doprava, v Bohuňovicích voní guláš, v Prostějově to žije na hodech, houbaři nosí z lesa plné koše, v Zábřehu se slaví, no tak děkujeme za všechny vaše fotky, pozdravy, přání, které nám pořád posíláte a můžete v tom pokračovat klidně i odpoledne. O víkendu jsme v tom s vámi, ať už jste kdekoliv. Užívejte sobotu, poslouchejte nejlepší hudební výběr, jedeme dál.

0: Star a lídr kapely Team Pali Habera, Krátké lásky. Krátké lásky jsou tě naj... Zprávy, počasí, doprava, máme všechno dřív než ostatní, 11.57.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou Svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
2: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 0,1% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to šestý nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
2: Sport. Kateřina Siniaková slaví už svůj 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Na US Open spolu s Taylor Townsendovou ovládli dramatické finále proti americké dvojici Montgomeryová, Krugerová. I když první set prohráli 7-5, v dalším soupeřkám nadělili čistého kanára a rozhodující sadu ovládli 6-2. Česko-americké duo tak po Wimbledonu, Australian Open a Roland Garros zkompletovalo společný kariérní grandslam. To je z naší zpravodajské redakce pro tuto chvíli vše. Teď už vás čeká čistá jízda, hit za hitem, ke kterým vám včas přimícháme jen ty nejčerstvější zprávy z cest a aktuální předpověď počasí. Mějte pohodový víkend.
1: Počasí.
0: Sobotní počasí odstartovalo v pohodě, i když místy byly mlhy a docela studeno. Dneska taky zapomeňte na historický rekord 30 stupňů z roku 2016. Čeká nás parádních 20 stupňů Celsia, polojasno, v noci to může klesnout opět na osmičku. Taky neděle bude na pohodu, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, polojasno, potom přijde dešť.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Na Olomoucku a Kroměřížsku to dneska pořádně žije. Slovácká rally plně uzavřela silnice u Slížan, Starých Hutí i na Bunči u Kostelan. V Morkovicích navíc počítejte se silným provozem kolem servisní zóny. V Kroměříži si pak dejte velký pozor v centru na trhy a chodce přímo na cestě. Na dálnici D35 u Litovlé je uzavřený pruh. Šťastný dojezd. Víme, jak se jezdí tady.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Víkend společně.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Příjemnou sobotu 12. září. Přeji vám bezva poledne a pokud už vám pod nosem poctivě voní oběd, přeji dobrou chuť. Moc díky, že víkendové tempo držíte s námi. Než vás po dobrém jídle přepadne gaučová kultura, vytáhneme z kalendáře pár šťavnatých historických perliček dnešního dne. Hoďte nohy na

0: Do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
14: Radio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dnes je sobota 12. září a náš rádiový tým vám přeje den plný úspěchů a pohody. Narozeniny slaví kultovní slovenská zpěvačka Marika Gombitová, skvělá česká moderátorka a kamarádka Eva de Castello i charismatický herec Honza Hartl. Nebeskou oslavu by měl hollywoodský sympaťák ze série Rychle a zběsile, nezapomenutelný Paul Walker, který se narodil v roce 1973. Zajímavostí je, že v roce 1970 v tento den odstartovala sovětská sonda Luna 16, která jako první automaticky dovezla vzorky měsíční půdy přímo na Zemi. No a to nejlepší na závěr, dneska má svátek Marie. Zdravíme každou Majku a Marušku. Je sobota 12. září.

0: Německy, španělsky, italsky, nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší.

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
2: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
3: Sport. Fotbalové nové sady mění kurz a na lavičku hlásí velkou posilu. Trápící se tým přebírá nový kormidelník Petr Kobylík, který naposledy šéfoval dorostencům v olomoucké Sigmě. A právě se Sigmou teď sady rozjíždějí úzkou spolupráci, ze které rovnou přicestovalo i několik nových tváří do kabiny. Nový kouč chce hlavně změnit nastavení v hlavách a vrátit týmu chuť vyhrávat. Víc se dočtete na Olomouckém reportu. Aktuality máme za sebou a vy si užijte hit za hitem a buďte v klidu. Počasí i situaci na silnicích pro vás na našem rádiu bedlivě hlídáme.
4: Počasí. Máme před sebou další krásnou sobotu, ranní mlhy i ranní zimenka jsou pryč, čeká nás příjemné polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Zapomeňte na historické rekordní mrazy i tropy. Dnešek přináší ideální počasí na fotbal, dožínky i festivaly. Víme, jak bude, sobota i neděle polojasno, teploty od 20 do 25 stupňů, pak přijde déšť.
3: Jak se jezdí tady, tak pozor na města a opravy. V Kroměříži probíhají trhy i práce na přechodech v Tovačovského ulici. Lidé vám tam mohou vběhnout do cesty. Uzdounek se projíždí jen jedním pruhem na střídačku kvůli novému asfaltu a na silnici z Bludova na Chromeč se chystá oprava mostu.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme sobotu na jedničku.
2: Nádhernou sobotu 12. září. Přejeme vám skvělé začínající odpoledne. Venku se sice pomalu ochlazuje, ale u nás na vlnách bude za chvilku pořádně horko. Připravte se na exkluzivní rozhovor s osobností z našeho kraje.

0: další Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Pivovar Jadrníček Náměština Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměštině Hané.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projekty.

0: a vyhraj z kfc.cz.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úlog, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No?
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Rádio Hana posiluju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchal dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio.

0: A už tu jsou další zprávy.
1: Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
0: Hlas lidu.
1: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
0: Sport.
2: Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střet světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Raclavě. Dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
3: i o víkendu.
0: Počasí.
4: Sobotní počasí, polojasné, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Neděle odstartuje v naprosté pohodě. Teploty 19 až 23, noční minima kolem osmičky. V neděli očekáváme postupné přibývání oblačnosti. Večer na Moravu dorazí srážky.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víkend na silnicích prověří trpělivost hlavně na severu. Pokud míříte po dálnici D35 směrem na Mohelnici, u Litovle počítejte s uzavřeným pruhem. V Bruntále, v Nezvalově ulici a v Zábřehu, v Havlíčkově ulici narazíte na úplné uzavírky kvůli opravě kanalizace. Víme, jak se jezdí tady, tak bezpečný dojezd bez zdržení.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Víkend společně.
8: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Krásnou sobotu 12. září. Přeji vám parádně rozjeté odpoledne a moc díky.

0: sociálních webech. Přejeme vám spoustu důvodů k úsměvu a v éteru garantujeme hit za hitem.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské

0: prestižní titul Radio Talent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radio Talent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

0: čem se píše?
1: Co se právě teď řeší na našich regionálních webech? Pojďme na to, webrej.cz láká do Olomouce na Dny evropského dědictví. Tento víkend se vám zdarma otevře 60 památek, včetně unikátní bašty u vily Primavesy, Červeného kostela nebo krytu v Bezručových sadech. Navíc vás čekají koncerty v parcích i večerní videomapping. Kromě Říšský deník hlásí velkou slávu z fotbalových Prusinic. Místní klub má novou parádní tribunku a trávník jako z Premier League za víc než milion korun. Takže fanoušci už mají absolutní pohodlí a na olomouckém reportu se slaví světové zlato. Mladí dobrovolní hasiči z Bludova ovládli mistrovství světa v šumperku a domů přivezli hned dvě zlaté medaile v kategorii chlapců i dívek. Klobouk dolů, jsou to naši šampioni. Pročetli jsme za vás místní weby. I tohle umí vaše rádio, tak pěkný víkend.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Jdeme na zprávy. Čarovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
1: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
2: Počasí. V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, v pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak déšť a mírné oteplení.
1: Pozor na nedělní pasti a cestování na jih. V neděli ráno se v Kroměříži chystá velká automoto burza, tak počítejte s davy kolem ulic Osvoboditelů a Velehradská. Pokud míříte směrem na Brno, tak u Bořitova je střídavý provoz a zdržíte se na semaforech. Přejeme pohodovou jízdu bez nervů.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Víkend společně.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo

flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Máte už plány na víkend? Olomoucký kraj je nacpaný akcemi až po střechu. V sobotu můžete spálit kalorie na svatém kopečku při běhu pro hospic, nebo to rozjet na korunní pevnostce v Olomouci na festiáku Rock in Olomouc. Slavonín slaví 885 let i s novou čokoládovnou a v Bohuňovicích vás čeká vyhlášený gulášfest. Tradiční dožínky lákají do náměště, hanácké slavnosti do Prostějova a nablízkané veterány uvidíte na Ekce Homo Historik ve Šternberku. V Šumperku běží letecký den a na Sovinci šermíři. V neděli pokračujeme. V Přerovském parku Michalov spojíme gastro chutě kraje s finále naší soutěže Radio Talent, kde se na vás těší náš tým i pan hejtman. V Prostějově neděli rozsvítí koncert Anety Langerové a v Důbanech vyběháte kalorie na rodinném závodě 4D Run. Užijte si báječný víkend.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz.
2: Tady je Radio Hana.

dětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
0: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 0,1% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to 6. nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
2: Sport. Kateřina Siniaková slaví už svůj 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Na US Open spolu s Taylor Townsendovou ovládli dramatické finále proti americké dvojici Montgomeryová, Krugerová. I když první set prohráli 7-5, v dalším soupeřkám nadělili čistého kanára a rozhodující sadu ovládli 6-2. Česko-americké duo tak po Wimbledonu, Australian Open a Roland Garros zkompletovalo společný kariérní grandslam. To je z naší zpravodajské redakce pro tuto chvíli vše. Teď už vás čeká čistá jízda, hit za hitem, ke kterým vám včas přimícháme jen ty nejčerstvější zprávy z cest a aktuální předpověď počasí. Mějte pohodový víkend.
3: Počasí.
4: Sobotní počasí odstartovalo v pohodě, i když místy byly mlhy a docela studeno. Dneska taky zapomeňte na historický rekord 30 stupňů z roku 2016. Čeká nás parádních 20 stupňů Celsia, polojasno, v noci to může klesnout opět na osmičku. Taky neděle bude na pohodu, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, polojasno, potom přijde dešť.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Na Olomoucku a Kroměřížsku to dneska pořádně žije. Slovácká rally plně uzavřela silnice u Slížan, Starých Hutí i na Bunči u Kostelan. V Morkovicích navíc počítejte se silným provozem kolem servisní zóny. V Kroměříži si pak dejte velký pozor v centru na trhy a chodce přímo na cestě. Na dálnici D35 u Litovlé je uzavřený pruh. Šťastný dojezd. Víme, jak se jezdí tady.
6: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
9: Víkend společně.
10: Rádio.
11: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Pohodovou sobotu 12. září. Přejeme vám parádní odpoledne a

0: život. Přejeme vám odpoledne bez starostí a posíláme vám další skvělé hity.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19.

0: Rádio Hana. Životní styl.
1: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou. Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun. A přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti, anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme masnou pokutu.
0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne. Rádio Hana.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
3: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
1: Sport. Fotbalové Nové Sady mění kurz a na lavičku hlásí velkou posilu. Trápící se tým přebírá nový kormidelník Petr Kobylík, který naposledy šéfoval dorostencům v olomoucké Sigmě. A právě se Sigmou teď Sady rozjíždějí úzkou spolupráci, ze které rovnou přicestovalo i několik nových tváří do kabiny. Nový kouč chce hlavně změnit nastavení v hlavách a vrátit týmu chuť vyhrávat. Víc se dočtete na Olomouckém reportu. Aktuality máme za sebou a vy si užijte hit za hitem a buďte v klidu. Počasí i situaci na silnicích pro vás na našem rádiu bedlivě hlídáme.
0: Počasí.
4: Čeká nás příjemné polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Zapomeňte na historické rekordní mrazy i tropy. Dnešek přináší ideální počasí na fotbal, dožínky i festivaly. Víme, jak bude, sobota i neděle polojasno, teploty od 20 do 25 stupňů, pak přijde déšť.
1: Jak se jezdí tady, tak pozor na města a opravy. V Kroměříži probíhají trhy i práce na přechodech v Tovačovského ulici. Lidé vám tam mohou vběhnout do cesty. Uzdounek se projíždí jen jedním pruhem na střídačku kvůli novému asfaltu a na silnici z Bludova na Chromeč se chystá oprava mostu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Prima sobotu 12. září. Přejeme vám parádní pozdní odpoledne. Slunce už se pozvolna chystá k odpočinku, tak je ideální čas hodit nohy nahoru. Projdeme si ještě zpětně naše dnešní kalendárium a vytáhneme ty nejzajímavější momenty dneška. Přejeme vám klidný přechod do podvečera a garantujeme nejlepší muziku pro pohodu sobotního odpoledne.
1: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.

0: Radio Haná, kalendárium.
1: Dnes je sobota 12. září a náš rádiový tým vám přeje den plný úspěchů a pohody. Narozeniny slaví kultovní slovenská zpěvačka Marika Gombitová, skvělá česká moderátorka a kamarádka Eva de Castello i charismatický herec Honza Hartl. Nebeskou oslavu by měl hollywoodský sympaťák ze série Rychlé a zběsile, nezapomenutelný Paul Walker, který se narodil v roce 1973. Zajímavostí je, že v roce 1970 v tento den odstartovala sovětská sonda Luna 16, která jako první automaticky dovezla vzorky měsíční půdy přímo na Zemi. No a to nejlepší na závěr. Dneska má svátek Marie. Zdravíme každou Majku a Marušku. Je sobota 12. září.

0: bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: A už tu jsou další zprávy. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
0: Hlas lidu.
2: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
0: Sport.
3: Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střet světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Raclavě. Dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v sobotu.
0: Počasí.
4: Sobotní počasí, polojasné, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Neděle odstartuje v naprosté pohodě. Teploty 19 až 23, noční minima kolem osmičky. V neděli očekáváme postupné přibývání oblačnosti. Večer na Moravu dorazí srážky.
3: Víkend na silnicích prověří trpělivost hlavně na severu. Pokud míříte po dálnici D35 směrem na Mohelnici, u Litovle počítejte s uzavřeným pruhem. V Bruntále, v Nezvalově ulici a v Zábřehu, v Havlíčkově ulici narazíte na úplné uzavírky kvůli opravě kanalizace. Víme, jak se jezdí tady, tak bezpečný dojezd bez zdržení.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Ahoj a dobrý den, přejeme vám pohodový zářijový podvečer a moc děkujeme, že nás posloucháte. Venku už je cítit chladnější vzduch, ale my vám atmosféru zaručeně prohřejeme. Už za malou chvíli vás čeká inspirativní rozhovor s top hostem, u kterého se vyplatí zpozornět. Přejeme vám báječný čas, ať už děláte cokoliv a přinášíme hit za hitem.
2: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Rádio Haná. Nejlepší

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: napětí a ovlivňuje naši náladu. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Zprávy Rádia Haná.
1: Jdeme na zprávy. Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum, najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
2: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
3: Počasí. V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia, odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, v pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
2: Na nedělní pasti a cestování na jih.

0: tak u Bořitova je střídavý provoz a zdržíte se na semaforech. Přejeme pohodovou jízdu bez nervů.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
1: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Zdravíme vás všechny ze studia a nádhernou sobotu 12. září. Přejeme super sobotní večer a děkujeme, že jste s námi. Než definitivně zvolníme, podíváme se na nejčtenější příběhy a témata, která dnes hýbala internetem. Přejeme vám nádherný, ničím nerušený večer a posíláme vám další nálož skvělé muziky.
0: Pivovar Jadrníček Náměština Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
0: Rádio Haná. Přejeme.

0: O čem se píše?
1: Co se právě teď řeší na našich regionálních webech? Pojďme na to, webrej.cz láká do Olomouce na Dny evropského dědictví. Tento víkend se vám zdarma otevře 60 památek, včetně unikátní bašty u Vily Primavesy, Červeného kostela nebo krytu v Bezručových sadech. Navíc vás čekají koncerty v parcích i večerní videomapping. Kromě Říšský deník hlásí velkou slávu z fotbalových Prusinic. Místní klub má novou parádní tribunku a trávník jako z Premier League za víc než milion korun. Takže fanoušci už mají absolutní pohodlí a na Olomouckém reportu se slaví světové zlato. Mladí dobrovolní hasiči z Bludova ovládli mistrovství světa v Šumperku a domů přivezli hned dvě zlaté medaile v kategorii chlapců i dívek. Klobouk dolů, jsou to naši šampioni. Pročetli jsme za vás místní weby. I tohle umí vaše rádio, tak pěkný víkend.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
0: Olomouc, Bruntál a Vyškov.

Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Radio Hana. Váš nejlepší hudební vývoj.

0: Rádia Hana jedou k vám.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Posloucháte Rádio Hana.

Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Přejeme.

Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Radio Hana. Váš nejlepší hudební výběr.

Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.

Rádio Haná. Noční směna Rádia Haná. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i

se cvic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, jenže ty po ruce

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

Líbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím děti ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit, něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web škola.populo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Zářijové novinky Rádia Haná.
1: Italské léto má dohráno.
3: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
1: těstoviny
3: i sýry.
1: A hlavní výhra?
3: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
4: Zdravím Rádio Haná, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
3: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
3: Kytku?
1: Bonboniéru?
3: Kafe?
1: Dobře.

0: 33 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
0: Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Jdeme na zprávy. Čarůvské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
2: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
3: Počasí. V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: to byly velký originálky tady tohle.
1: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
1: Bavte se.
3: Dcera strašně Tamagoči chtěla.
1: A typujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
1: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
5: Rádio Hana.